0: Deep Purple, Smoke on the Water, to sa aj hodí, nie, Ľubka, že akože voda je vonku,
1: veľa
0: minimálne
1: vody
0: z neba, stále niečo kvapká. U nás boli na návšteve kabáti, 22 koncertov čaká túto legendárnu kapelu v rámci ich jeseného turné. Prídu aj k nám na Slovensko, to si predstavte, a budú v oktobri vystupovať na Zimákoch v Bratislave, Trenčine, vo Zvolene, v Košiciach a v Poprade.
1: Lebo že na Zimákoch už málo kto vystupuje, že vypredávajú to. No a ako sami hovoria kabáti, že v priebehu necelých 2 mesiacov urobiť 22 koncertov je v ich veku už akože vážny záhul, ale že zatiaľ to chalani dávajú.
2: Lidi vědí, že my si na těch koncertech už roky prostě dáváme záležet. To je vlastně za odměnu si užít takovýhle turné. Jako ono těch kapel, co jezdí Zimáky, jako my, opravdu už moc není. Takže z toho si opravdu vážíme. Přijďte, uvidíte, bude to zase skvělý.
3: Vždycky to bylo maximálně tak hodinu 50, aby to zase nebylo dlouhý, pak už je to unavující.
2: Starší fanoušci, co s náma jsou celou dobu, ty chtějí, hrajte nějaký vykopávky. Když zahraješ nějaký vykopávky, mladí koukají, to neznají, myslí si, že je to nová písnička. Mladší generace, že jo, vlastně ty zase chtějí ty novější. Uděláme třeba, vezmeme 40 písniček, no a z toho těch, já nevím, 28 prostě vybereme.
1: No, a už mali aj autogramiády.
0: Opravdě boli včera.
1: Aj vo Zvolene predtým. A dnes, vážení Košičani, dnes budú u vás rozdávať autogramy a presne viem, kto tam príde.
0: Do Košic?
1: Míško Korenko.
0: A on už bol včera v Poprade.
1: Nevadí, pôjde ešte aj dneska.
0: A on pôjde, on si dá double, že on znova, že čaute chalani, znova som tu a že a v Rádiu Rock som počul, že vás ráno púšťali a Kabada Coloredo.

0: Metallica, Whiskey in the Jar, ja si myslím, že boli tam aj nejaké poldecáky, nejaké destiláty, lebo vy určite s napätím očakávate, čo nám to v noci Lukáš Čiech naposielal, aké nahrávky na WhatsApp, však?
1: No, inak je to veľmi hamblivý chalanisko, ktorý nám nedvíha telefón, keď mu voláme, ale dnes v noci žúroval a ako sa povie po česky, huba se mu rozvázala. A rýchlo, kým ešte spí po žúre, tak Luky, ideš.
2: Ahoj, Lubko a Tomášo, prosím tě, ja som vám slíbil ten príbeh s tým ACDC. Byl s Filem Rudem na ten buben. Jestli chcete, zkuste mi zavolat. Třeba by jsme pokecali, jak jsem vás jako i našel a tak. Budu moc rád, stydím se, ale třeba bych to dal. A vím i teď příběh o Ozim, že prej údajně Ozzy koncertoval před asi zhruba 10 lety v Praze. Příběh od taxikáře, který ho vez na ten koncert, tak je takovej, že prej se Ozzymu Osbornovi chtěl hrozně čurat. A on, že prej nebude čurat před fanouškou nebo venku, někde, aby ochcával ploty nebo to, a že prej si údajně vyžádal Nestý, aby mu přivezli Nestý, Petku, a oni nevěděli proč, ale že prej bez toho nebude koncertovat, a oni mu přinesli prej Nestý s takovým tím velkým hrdlem, že jo, a že prej údajně v té 8-metrový limuzíně, tak on to vylil z okýnka, vychcal se prej v té 8-metrový limuzíně, do toho Nestý a potom teprve šel koncertovat a bez toho prej odmítal jít na pódium. A jste hrozně fajn, hele. Jste hrozně fajn a hrozně rád vás počúvám.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
4: A po obědě v Rádiu Rock.
5: Cez týždeň boli u nás páni z kapely Kabát. Majú teraz také mini promo turné, povedzme, po Slovensku spojené s autogramiádou. No a ja len pripomínam, že dnes môžete fotku a podpis získať v Košiciach. No ale keď už som ich mal u nás v štúdiu, lebo konkrétne tu boli Pepa a Ota, tak som zisťoval, že či v poslednej dobe objavili nejakú novú dobrú kapelu alebo interpreta.
6: Já jsem měl Míjel, oni jsou, to jsou naše vrstevníci, to je švédská kapela The Hives, se jmenujou, takový garážový, rocksirový, špinavej, tak ty mě baví, teďko je mám vlastně ze Spotify puštěný v autě pořád, mně se na tom líbí ta špinavost, a pak naopak strašně rád si poslechnu Muse, ty jsou zase úplně vytříbený, prostě i technologicky úplně jako čistě udělaná kapela, to je úplně protipol těch Hives, že jestli z těch jakoby novějších kapel, tak mě baví tyhle dvě.
5: Co ty?
7: Já jsem stará konzerva a já naopak teď vytahuju vlastně zpátky a kupuju si, protože v autě už nemám ani CD přehrávač, dneska už to prostě všechno online, tak si kupuju starý prostě LPčka, jakoby v uvozovkách LPčka. Teď jsem si kupoval Manovr, prostě jo. Všechny desky, prostě jo. King of Metal, prostě. A já jsem opravdu to miloval kdysi, ty kulturisty, jo. Ty chorály, jo. A mě to baví a já si to pouštím, já jezdím hodně v noci, se vracím třeba z kšeftu, tak když už jsem fakt tak jako na váškách, že už nemůžu, tak si to prostě pokouřím, že mi vypadnou z klas auta. A tohle mě baví, jo. Prostě Metal Heart, prostě Accept.
5: Ještě verím ti to, lebo ten úsměv, to se
7: no, jasně, a to jsou starý party, který ještě museli umět hrát, to bylo všechno bez počítačů, to všechno museli ty kluci nahrát, se Back in Black a tyhle ty věci.
6: Co máš ty s těma Manovry, jak já to mám z Judas Priest,
7: mám taky
6: starý
7: no,
6: jejich LPčka.
7: Prostě Rob Halford,
6: a mě baví ten zvuk, jo, mě baví ten zvuk těch začátek, konec 70. začátek 80. let, to se mi moc
7: líbí. Já třeba pro mě nepřekonatelný zvuk je Back in Black.
6: No to je,
7: to je prostě, to hraje všude a přitom to je středový takový zvláštní, ale v tom autě to najednou se nabopná. A tak krásný zvuk jsem v životě neslyšel už, takovej.